0: zebry.
1: Antilopu?
2: Nie.
1: Nilskok?
2: Jok.
0: Słuchaj, Mary, ako żyjesz z nama? Jedeš, stoj mi. Hej, vidím právo miesto za ličinke.
1: Kto je to?
3: Ličinka, až to by bylo.
1: Gadno.
0: Paško piletina.
4: Slúžalo, ale je gust.
0: A osú žriedke delície. Pekárna, ty máš úplno chrskavá.
4: Zavolíš si.
3: Verem ti, malý, to je život. Bez pravila, bez odgovornosti.
0: To je nad jeden krémom.
3: Što je najbolje? Nema briga.
0: A onda dečko?
1: No dobro, tako nama tata.